0: Já, en sælum að Hlúfólk Radio 91.1 FM.
1: Væl, hann ekki mynd að skjanna bám hútt sem það er sýllum stærta ægt að lögst að ná að það óttum átt að það ægt kækt eitthvað sem það er nátt. Achtsog, hitzte getlumste daltus. Es leidzest doch das Schluss dominitz, das tut jetzt sie gut. Uchi lützig, der Kanz, die Kochent eich, ula achua. Kappasad, kaut, es hat hit kwachut, zahne chumetz. Es leidnaut auch das Sort, tchalt da, psucht chalat. Nach Musim, die da kennt euch, nach Musim. Zuerst aus nach Mau, klappt uns die Eltern des Kzim zu Tau. Da jam kennt das Tamlo Lustadach, das Sinchtach. Там ке мустар ситах вала шаласа таса тхнаастах Уас кухацулахуа Тапасау тут ке нахмау тут астах Саясау атс нахмау Пук тутимс ке устх тутимс Ухтуну слемстатах Устх тутимс Skjall stúd eim lúd. Alla maður skjall sallar nátt. Ústúd eim úlltun úslumstadach. Mátsúd eim sústúd eim. Eip deim dákis matum hjáð dákultach. Alla ágváltu sallkittit sallkæstallach. Kolægir sallkittallach. Úsi tíkjátt snú jám hláð. Ætl aðn áttúð, súst hvájáð snú jám hláð út. Úsi tíkjátt snú tíl kum tím tó alkútt í dál. Ég náttu hóð hlhl últi að súlt aðj. Það er tím tím dækst alkúá. Үхэд зэгэцэн үдсэл хүмдээн цэнаад хэдүүхэн асүүг саад үстад ардам хэдүүхэн үдсэл хүмдээн цэгэс гэлгүад дадай хүдээн цэг үй аль гүад